všechno nový. Pán říkal, kdo peče a pět dukátů přinese, pět dukátů přinese, komu tanečníci vydat smí. Ty v skutku všechno znáš a znáš mé tajemství. Jak pak bych neznal, vždyť jsem tajemný, pak svěřím ti pečeť a odepsej mu ji. Mé jméno je Harpax, bojím se Sparty. Zajdu do hospody za Blánu, najím se, osvěžím, pak po cestě si poležím. Až se tvůj pán z města vrátí, můžeš mě z hospody zavolat.

tisanehed. O všechno povím za kulisou, ve ctěné obecenstvo celou věcí zná a nesmíme je nudit. Veď vzácná paní, malou prosbu mám, já potřebuji půjčku.

Potřebují pomocníka v této čtvrti neznáme vychytralého prohnaného, který se propůjčí ke všemu, čemu já ho navedu.

proč pak nedvupujou vážnosti? A jsem se jim přece nevnucoval, práce máme až dost. Dnešního času jsou hostiny na denním pořádku a nejen šlechta

Calimande, Calopsida, Encaplida, Abalopsa, Bacoblida. Osoblami, kořeni, největší však umění, není jenom kořenění.

0: Casemi ha seguito sopra sotto sabato.
1: Jak sem řekl, pane Rado, dvě drachny a naturálie dle potřeby. Hej, jinak ani nezakvrdlám.

0: Desiljeno po običajni podvodnik, podvodnik, podvodnik, podvodnik.
1: To me uspisala všecko. Ja sam se cehal, pak skradi na tom místě zdrada. Odvedl sem dopis pána svého a vlastní jeho peček smudenou.
0: A komu so přiteli odevzal?
1: Byl to sluha tvůj.
0: A jak vypadal?
1: Nebyl tenký ani tlustý.
0: Nebyl tenký ani tlustý.
1: Vlastně řídký, ale hustý.
0: Vlastně řídký, ale hustý.
1: Nebyl tenký ani tlustý.
0: Nebyl tenký ani tlustý.
1: Vlastně řídký, ale hustý.
0: Vlastně řídký, ale hustý. To byl Pseudolus.
1: Ja, Paulen, get on, go, listen, ja, Paulen, get on.

0: Barnet, il y a Saint Jean-Baptiste Poquelin. Giovanni Molière, znaný svým ostrovtipem a kradením mých záplepek. Plautus, vaším službám, vysce, ale ani ten nejméně otesaný lotr ze všetných postav by si netroufl prodávat ženu. Prodal jsem spousty žen, ale co chcete, byly to otrokyně. A já koupil mnoho žen krásnými slovy a ještě mi za to platili. Ale tento skorumpovaný trhovec kupčí z duší ženy.
1: Z duší doby!
0: Z duší civilizace!
1: Trať se z mé hry!
0: Nejsem více tvým autorem!
1: Stříkáme se tě! Škrtneme ho z obsazení!
0: Uvrhneme ho do propadliště dějin!
1: Spláhneme ho do kanálu!
2: Pomoc! Pomoc!
1: A zatím s tímto pravzorem dokonalosti
0: obnovíme ducha krásy,
1: ducha doby,
0: ducha kultury.
1: Dance aristokratique.

magnate feme slo. Spustil sem boti šít a kupovali. Našel se takový, Boha se nebál. Potre

tittam jak babi bali se ho. Vozil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned z ráno půjčil jsem si pod souseda nůž. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.

0: mám ráda hudbu.
1: Já mám také ráda hudbu.
0: Je to srdce rvoucí, ale občas si to člověk může dovolit. Kvůli tělesnému zdraví.
1: Jenomže my dvě nemáme rády stejnou hudbu.
0: Proč, dceruško?
1: Ne, já mám ráda hudbu, která vyhovuje mně. Na to mám snad právo, ne? Copak člověk musí vždycky souhlasit s tebou?
2: A ty, zas ty zmije prohnaná, se vždycky musíš stavět na ocas a mrskat jazykem a křičet já, jdi se svou svobodou ke všem rohatým.

0: Dnes zatlučen na okno srdce pana Satana.
1: Takový fešák a srdce má ze zlata. On určitě.
2: Ne, ne, a ne!
3: Ty květy si račte vzít, jsou plné vůně dávno uvadlých a zašlých citů.